0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, Davy Vanguard. Věděli jste, že v roce 1776, když Američané podepisovali deklaraci nezávislosti, byl měsíc o 9,5 metru blíž k Zemi než dnes? Jak popisuje portál space.com, náš věrný souputník se od nás staruje rychlostí zhruba 3,8 cm ročně, což je mimochodem přibližně stejná rychlost, jakou vám rostou nechty. Takže až si příště budete stříhat nechty, vzpomeňte si, že měsíc dělá totéž s naší planetou. Za tímto přesným měřením stojí astronauti mise Apollo, kteří na měsíci nechali speciální zrcadla. Vědci na ně dodnes míří lasery a počítají, jak dlouho trvá, než se paprsek vrátí. A ještě jedna perlička. Den na Zemi byl v roce 1776 o skoro 6 milisekund kratší. Kolonisté měli prostě míň času na kávu.

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Taylor Dane přichází 13. července 93 s deskou Soul Dancing, kterou Entertainment Weekly chválí jako zabijácké pop album se skvělým výběrem materiálu. Ostré, cílené, plné vábniček a každá skladba je pravděpodobným rádiovým hitem.
1: It has to have the attitude and the space for me to sing it in and the type of musical production that I think is aggressive enough and it gets over.
0: Soul Dancing, na kterém spolupracovala s Chepem Pettibonem a duem Cliveless & Cole, ale nejvíce zazáří v Austrálii a singly nejlépe zabodují v tanečních žebříčcích.
1: You know, if you really like something, you want it, you go for it.
2: Taylor Dane!

0: hosty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zunrádia a Hučík uči tance. V kinech vás dnes čeká ambiciozní komorní dramedie Olivier Wilde Pozvání. Můžete vyrazit také na francouzskou komedii A je to tady zas, nebo na dokument Budoucnost utváří minulost Kauza Hilsner. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: come in.
1: Nice to see you.
0: We are so happy you're here.
1: For me, no gluten, no dairy, no meat, no sugar.
2: There's something I've been wanting to talk to you about.
1: We also have something we wanted to talk to you about.
3: Action! Do českých kin dorazila manželská dramedie Pozvání, kterou natočila herečka a režisérka Olivia Wilde. Joe a Angela procházejí krizí manželství a jednoho večera pozvou na večeři své záhadné sousedy z patra nad sebou. Jak přibývá vína, začnou vyplouvat na povrch skrytá přání i dávno potlačovaná tajemství, která mohou jejich vztahy změnit navždy. V hlavních rolích se vedle samotné Wilde objeví Seth Rogen, Edward Norton a Penelope Cruz. Snímek samotný je remakem španělské komedie Sentimental od režiséra Seth Segeje. Snímek sbíral chválu už na festivalu Sundance. Kritik Variety ho označil za brilantní diner party dramedy ve stylu Kdo se bojí Virginie Woolfové s nádechem klasického Woodyho Allena. Olivia Wilde k filmu uvedla, že průměrné přijetí jejího předchozího snímku To nic drahá ji naopak osvobodilo pro tvorbu Pozvání. Dramedii Pozvání přináší do vašich kin distribuce Vertical Entertainment.
1: We feel a very strong connection with you guys.
0: That is so nice. Thank you.
2: Yeah.
0: Oh, say thank you, Joe.
2: Thank you. Thank you. Very flattering. You can be just to be clear, you, her, and me.
1: Yes.
2: Me too.
1: Yes, also you.
4: Důvody pro DAB digitální rádio.

Režisér akčního fantasy 47 Roninů Karl Rynch si vyslechl rozsudek. Federální soud v New Yorku ho odsoudil ke 30 měsícům za mřížemi za podvod a praní špinavých peněz. Rynch vylákal z Netflixu zhruba 11 milionů dolarů na produkci nedokončeného sci-fi seriálu White Horse. Peníze ale do natáčení nikdy neinvestoval. Vsadil je v kryptoměnách a zbytek utratil za luxusní zboží, včetně 5 vozů Rolls-Royce. Seriál nikdy nevznikl a stovky herců a filmařů přišly o práci. Soudce nakonec uložil přesně polovinu trestu, který žádal státní zástupce. Váhu měly dopisy o Rynchově psychickém zdraví a mezi jejich pisateli byl i Keanu Reeves, který se s režisérem spřátelil na natáčení. Reeves popsal, jak se v roce 2019 pokoušel zorganizovat intervenci a dostat k Rynchovi odbornou pomoc, ale marně. Soudce případ uzavřel slovy, že Rynch je talentovaný člověk, který ale neměl žádný důvod to dělat a přesto to dělal a roky to skrýval. Režisér Karl Rynch nastoupí do vězení 1. září. Karlovi zjevně nedošlo, když si vybíral to lakování Rolls-Royce, že dopadne jako jeho Ronin.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Připijme si na naši svatbu. Bez dramat a zbytečných hádek.
4: Z naší strany nebudou.
5: A my s tím nezačnem.
6: Frederiku, chovej se k Marténovým mile.
7: K Bouvier, Sovážovým jsme slušní. Jo.
6: Zvlášť k Gerardovi.
4: Zvlášť ke Gerardovi.
1: Do kin můžete nově vyrazit na francouzskou komedii A je to tady zas. Pokračování úspěšného snímku Kokoriko z roku 2024. Alice a François už mají svatbu skoro na dosah a zdá se, že rodinné šarvátky jsou minulostí. Jenže nové výsledky DNA testů obrátí vše vzhůru nohama a jejich otcové zjistí, že rodinné kořeny jsou úplně jinde, než si mysleli. Hrdí a tvrdohlaví tátové se tak musí vyrovnat s novou identitou a najednou brání svůj pravý původ zuby nehty. Otázkou zůstává, jestli to všechno stihnou vyřešit dřív, než zkazí dětem svatbu. Režie i scénáře se opět ujal Julien Hervé a před kamerou se znovu potkají Christian Clavier a Didier Bourdon. A je to tady zas, můžete vidět v českých kinech díky distribuci Forum Film. Komedie je bohužel okleštěná českým dabingem, takže pro milovníky originálního znění smolík.
8: Tady laboratoř, někdo sdílí s vámi víc než 60% DNA. Je to váš bratranec.
4: Může to být zábavné podívat se na bratrance se mnou.
5: Výsledky se vám minule nelíbily.
4: Rod Bouvier Sauvage je velkou významnou francouzskou rodinou. A velmi dlouhou.
8: Budu přesný, váš bratranec není úplný Francouz.
4: Pardon?
8: On je totiž Turek.
4: Co? Sakra. Co mi to tu vykládáte, jste šílený?

0: tam, jak je ten dům poslední u silnice, tak tam stál korunní svědek, který tvrdil po 4 měsících, že poznal v těchto místech Leopolda Hilsnera.
1: V kinech je nově i dokumentární true crime snímek Budoucnost utváří minulost, kauza Hilsner, který se vrací k jedné z nejtemnějších kapitol českých dějin. Americký filmař Brian Falber ve svém celovečerním debutu zkoumá vraždu Anežky Hrůzové z roku 1899 ve městě Polná. Jejíž vyšetřování vyústilo v takzvanou Hilsneriádu, jednu z nejzávažnějších vln antisemitismu na českém území. Film sleduje dvě záhady zároveň: kdo byl skutečným vrahem a proč se česká justice dodnes brání rehabilitaci Leopolda Hilsnera, přestože jeho nevina je široce uznávaná a nové důkazy míří jinam. Ve snímku se objevují historik Hiller Kievel, badatel Jaroslav Mareš, výtvarník Jaroslav Róna nebo dokumentarista Pavel Štingl, kteří případ dávají do kontextu i současného antisemitismu šířeného online. Dokument měl světovou premiéru v listopadu 2025 přímo v Polné na 125. výročí Hilsnerova druhého odsouzení a získal ocenění pro nejlepší dokument na Santa Clarita International Film Festivalu. True crime dokument Budoucnost utváří minulost, kauza Hilsner najdete ode dneška v českých kinech díky distribuci Arkham Films.
2: It's not that we don't know, the accusation was fake.
3: Nebyl ten Hilsner označený jednoznačně?
4: Já jako si myslím, že to už nikomu nic nedá.
5: To je velmi důležité, podle mě i pro české dějiny. Ten antisemitismus to tehdy platí o celé Evropě.
6: He says, oh no, this is well known, that Jews commit murders because they require the blood of their victim.
7: Ta starší generace si myslí, že ten Hilsner to udělal jako jo.
2: It's a guy who didn't do it. He was released, but he was never legally exonerated.
8: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Dnes dorazí do kin hned několik novinek. Francouzská komedie A je to tady zas se vrací s Christianem Clavierem a Didierem Bourdonem. Děti mají svatbu na spadnutí, jenže se ukáže, že DNA testy byly od začátku špatné a tvrdohlaví tátové musí znovu řešit, kam vlastně patří. V kinech je i komorní americký snímek Pozvání od herečky a režisérky Olivie Wilde. Sledujeme manželskou dvojici Joa a Angelu, jejíž krize se ještě prohloubí, když k sobě večer jednou pozvou záhadné sousedy z patra nad sebou. V dramedii hrají i Seth Rogen, Edward Norton a Penelope Cruz. Z novinek na poli dokumentu to je Budoucnost utváří minulost, kauza Hilsner, která se vrací k slavné Hilsneriádě z roku 1899 a novým důkazům, které by mohly očistit jméno nespravedlivě obviněného Leopolda Hilsnera. V kinech je i ukrajinský dokument Sentimentální cesta po Paradžanově planetě. Ten nabízí poetický pohled na život vizionářského filmaře prostřednictvím archivů i loutkových rekonstrukcí. A pro vaše miniatury dorazila do kin animovaná novinka Mimoni a monstra, ve které se žlutí Mimoni zapletou do natáčení filmu s pořádně reálnými monstry. Tak to jsou dnešní novinky v kinech. Hovk!

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste se mnou strávili hodinku u novinek ze světa kinematografie a především, že jste si naladili Sun Radio. Tohle rádio je pro všechny, co mají vkus. Od mikrofonu se loučí či nečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

Jak naladíte rádia v DAB+? Stejně jako u FM rádií, internet a data nepotřebujete. Digitální neznamená internetové. DAB+ automaticky nabízí seznam dostupných stanic, takže frekvenci nepotřebujete znát. Stačí si jen vybrat a poslouchat. Nezapomínejte, že Zoon Radio je underground, takže nás najdete vždycky úplně dole. Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je Zoon.

Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

umí nasbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.

Novinka Power Play. Ono se veri, že Mariposa. Hola, hola.

0: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíne nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější.

0: Catering Czechia s maximálním zabezpečením pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
3: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: Prodáno!
5: Véakum.

0: CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
0: Nejspa compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint detection, log management, SOC efficiency.
2: Recovery plan.
0: Endpoint detection.
2: Multifactor.
0: Penetrační test, log management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: percentro.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí.
5: Nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
7: .cz. Dobrá doména.
8: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz.
9: Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.

0: rosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

0: 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

Freak, freak, freak.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Pool Notes of Holly.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, zon rádia a huči kuči tance. Na Apple TV Plus se konečně vrací dystopické Silo se třetí řadou. Netflix přichází s finální řadou komedie Přežijí jen silnější. Disney Plus nabízí detektivní dokument Opuštění. A dnes startuje 60. ročník filmového festivalu v Karlových Varech. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: 3 minutes in a box of fire.
1: She's had no memories for 3 months, other than those you've given her.
2: There's a new world coming.
3: I look at myself in the mirror, and I don't even know who's looking back at me.
4: Na Apple TV Plus nestartuje třetí řada oceňovaného sci-fi seriálu Silo, jedné z nejsledovanějších streamovaných dystopických sérií. Rebecca Ferguson se vrací do role Juliet, která přežila nucené čištění, ale vrací se s amnézií. Právě ztráta paměti je jedním z klíčových motivů nové řady, protikladně k prvním experimentům s vymazáváním vzpomínek z minulosti. Paralelně sledujeme takzvané Before Times, zasazené 300 let do minulosti, kde novinářka Helen Drew v podání Jessica Henwick a kongresmen Daniel Keen, kterého představuje Ashley Zuckerman, odhalují spiknutí vedoucí k samotnému vzniku sil. Třetí a také závěrečná čtvrtá řada se natáčely souběžně po celý minulý rok 2025, což byl pro Rebecca Ferguson emocionálně náročný proces. Zatímco první dvě řady se odehrávaly především v temném podzemním sile, showrunner Graham Yost slíbil, že třetí řada bude vizuálně světlejší, díky flashbackům odehrávajícím se venku na slunci v době před katastrofou. Natáčelo se převážně v britském Hertfordshire, ve studiích v Enfieldu, ale i na historické radnici Hertford County Hall, jejíž honosná architektura posloužila jako kulisa pro vládní scény z minulosti. V dalších rolích se dále objeví Common, Harriet Walter, Steve Zahn nebo Colin Hanks a seriál je adaptací bestsellerové trilogie Hugh Howieho. Třetí řadu dystopického sci-fi seriálu Silo můžete nyní sledovat na Apple TV+.
2: I get splinters of memories. If the founders cared so much, why do they need to kill Asylum? The questions she's asking will get us killed. There's something I have to do to protect everyone. You made your choice. You'll die. Your friends may as well.
5: What are you afraid we'll find?
4: Když víš, co máš dělat, tak ať to má

0: Dnes startuje 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a potrvá tedy od 3. do 11. července 2026. O křišťálový globus se utká 12 filmů, mezi nimi novinka Kristýny Grozevy a Petera Valkanova, slovenské drama Pramen s Aňou Geislerovou v roli lékařky z normalizačního Československa, dánský rodinný příběh Strine Derholm i íránský snímek Hijamat, na kterém se podílel Jafar Panahi. Vítěze vybere pětičlenná porota v čele s Oscarovým scénáristou Eskilem Votem a americkým kritikem Justinem Changem. Sekce Proxima nabídne dva slovenské debity i tituly z Argentiny, Indie, Rakouska či Chorvatska, včetně londýnského snímku Rain Catcher o voyeuristickém fotografovi. Více informací a program najdete na webu kviff.com. Užijte si Vary! Yeah.
1: Well, if we really want to be real about it, you know, we had too much of that.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom,

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

0: buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: For the record, what's your name?
3: Mavis Bad Bitch Beaumont. Uncle. Hey. It's giving, je ne sais, quoi.
4: Na Netflixu se odšpuntovala třetí a zároveň závěrečná řada komediálního seriálu Přežijí jen silnější. Komediální seriál vychází ze stejnojmenné knihy esejů Michelle Buteau, která zároveň stvárňuje hlavní hrdinku Mavis, plus sci stylistku, která se po těžkém rozchodu snaží znovu postavit na nohy v práci i v lásce. V nové řadě jí dělají společnost i hostující hvězdy jako Ice-T nebo Wanda Sykes. Sérii i tentokrát doprovází podpora Chosen Family a nezlomný body pozitiv přístup. Tedy recept, který fanouškům chutná. Na Rotten Tomatoes drží seriál 93%. Poslední kapitolu Mavisy na příběhu Přežijí jen silnější můžete nyní sledovat na Netflixu.
5: I've always wanted to have a family, but Luca and I just got good.
6: I love you.
5: Boy, get out of here, but don't stop. It's too much, it's too fast. I mean, he just saw me my bonnet. It's not if something's gonna happen to us, it's how we're gonna deal with it when it does happen.
7: Oh,
5: Mae!
7: Hey,
5: I'm sorry I'm late.
7: Hey, Luca. I started working with this new gallery.
5: Oh.
7: I just want my art to be my legacy.
8: I've seen your work.

0: 22 de abril de 1984, mis hermanos y yo fuimos abandonados en la estación de Francia por un hombre llamado Denis.
1: Na Disney Plus najdete také čtyřdílnou dokumentární minisérii s názvem Opuštění, která rozplétá jeden z nejzáhadnějších případů španělské kriminalistiky. V dubnu 1984 našel průvodčí na nádraží v Barceloně tři opuštěné sourozence ve věku 2 až 6 let. Děti neuměly vysvětlit, kdo jsou jejich rodiče, ani proč tam skončili a nikdo si je nikdy nepřišel vyzvednout. Opuštěné sourozence adoptovali dva barcelonští pedagogové, kteří jim dali lásku a stabilitu, ale po 40 letech se ti tři dnes už dospělí rozhodnou zjistit pravdu o svém původu. Seriál kombinuje nikdy nezveřejněné archivní materiály, výpovědi přímých aktérů a citlivý dokumentární přístup, který se noří do témat identity, paměti a pravdy. Opuštění najdete nyní exkluzivně na Disney+.
2: Es un caso particularmente extraño
0: porque no hay rastro de nuestras vidas. No tenemos partidas de nacimiento, apellidos, no hay nada.
3: Un misterio total.
4: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

on-demand nabídka je tento týden poměrně pestrá, tak pojďme na to. Na Apple TV Plus startuje třetí řada dystopického hitu Silo s Rebekou Ferguson. Juliet se vrací do podzemního komplexu se ztrátou paměti, zatímco se Silo vzpamatovává z rebelie a čelí nové hrozbě. V neděli na Apple navíc přistane pátá řada britské komedie Trying, kde Nicky a Jason řeší, co s nimi provede návrat biologické matky jejich adoptovaných dětí. Disney Plus nabízí dokumentární seriál Opuštění o třech dětech nalezených v roce 1984 na nádraží v Barceloně, kteří teď po 40 letech chtějí zjistit, kdo vlastně jsou. K tomu přidalo Disney Plus druhou řadu animovaného X-Men 97, kde se tým mutantů snaží najít cestu zpět domů napříč časem. Netflix servíruje Enola Holmes 3 s Millie Bobby Brown, tentokrát na Maltě a v režii Filipa Barantiniho, a finální řadu komedii přežijí jen silnější s Michelle Buteau v hlavní roli. Z Dálného východu dorazil japonsko-korejský thriller Human Vapor, indická dramedie Super Sabu a americký dokument Worst Neighbor Ever o sousedech, kteří nejsou jednotravní, ale rovnou nebezpeční. V neděli pak na Netflixu najíždí anime Sparks of Tomorrow od studia Kyoto Animation, zasazené do alternativní historie poháněné párou. Na Prime Video odstartovala první řada Elle, prequel ke slavné Pravé blondýnce, který sleduje Elle Woods ještě na střední škole. Přidává i indický seriál Isaka Patnam, krimi drama o pašeráckém impériu a rodinné zradě. A Sky Showtime v neděli nasazuje Pět nocí u Freddyho 2, kde se Abby vydává hledat animatronické přátele svého bratra Mikea a vyplouvají na povrch temná tajemství pizzerie u Freddyho. Tak to je tento týden všechno, ať už chcete sci-fi, komedii nebo horor, streamovací platformy mají nové menu.

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci, protože je v pondělí svátek, potkáme se u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů až v úterý. Díky, že nás ladíte a patříte tak do rozvětvené rodiny Zonrádia, které šíří prosluněnou náladu za každého počasí. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí čirečí čas Zuzana Maxa. Užijte si prodloužený víkend a mě.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
1: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management,
3: Sokia Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifactor.
1: Penetrační test, Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.radiofine.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
3: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
5: Někdo stojí tamhle v rohu.
4: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
8: Tři důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
9: This is Luther with the masters at work.

0: Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Máme čerstvé zprávy z texaského Starbase, kde SpaceX zapálilo všech 6 motorů Raptor na lodi číslo 40. Statický zážeh trval celou minutu a připravuje půdu pro 13. testovací let obřího Starshipu, jak informoval portál space.com. Loď kombinuje 3 motory pro provoz u hladiny a 3 vakuově optimalizované a je součástí nové verze 3, která měří 124,5 metru. To je, přátelé, nejvyšší a nejvýkonnější raketa, jaká kdy vzlétla. Předchozí let 12 většinou vyšel, jen booster Super Heavy si své přistání v oceánu představoval trochu jinak než inženýři. Teď ho čekají vlastní zážehové zkoušky 33 motorů. Pokud vše klapne, 13 může odstartovat už v srpnu.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: www.zonercloud.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zone Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Ha, ein Riesenvorsprung für Jarmila Kratochvilova.
1: Přicestovali jsme na atletický meeting v Mnichově, kde 26. července 1983 Jarmila Kratochvílová uhrane svět.
2: Kdyby ta medaile byla.
0: Sie werden es nicht glauben, meine Damen und Herren. Ich sage es ganz knapp, Weltrekord. Weltrekord.
1: Se svým brutálním tréninkem od nevidím do nevidím, vypracovaným maskulinním tělem a výbuchčím ještě posouvá světový rekord ženské osmistovky o 15 setin na čas 1 minuta 53 vteřin a 28. Setin.
3: Pán! Jediný, co můžu říct, je páni!
1: Jarmila tak nastavuje laťku osmistovky, kterou sama už nikdy nepřekoná a do naší doby ani žádná jiná žena. Rodačka z Golčova Jeníkova Jarmila Kratochvílová se tedy stane nejlepší českou běžkyní, držící nejdéle platný rekord v atletice.
2: Tak není to jednoduchá cesta, ale myslím si, že ta cesta je moc pěkná, je se vším, co sport přináší, i s těma prohrama, i s tím vítězstvím. To nejdůležitější je to, když to má člověk rád.
0: Weltrekord! This right here is a power play.

30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se vydáme do dětství naší planety. Do éry zvané Hadean, kdy Země byla doslova peklo v přímém přenosu. Jak popisuje magazín Universe Today, nová studie publikovaná v časopise Science tvrdí, že kontinenty se nemohly sformovat proto, že Zemi po stovky milionů let bombardovaly asteroidy jako kroupy v červenci. Autoři v čele s profesorem Timem Johnsonem z Curtinovy univerzity spočítali, že teplo z dopadů mnohonásobně převyšovalo teplo z nitra planety. Kůra byla tenká, roztavená a nestabilní. Žádná pořádná tektonika, žádné kontinenty, žádná adresa k doručení. Teprve když bombardování kolem 3,9 miliard let ustalo, kůra stuhla do hloubky asi 30 kilometrů. A světe div se, nejstarší úlomky kontinentu, Akasta Gneiss v Kanadě, jsou přesně z té doby. Země potřebovala klid, kdo by to byl řekl. Držte se dnes pevně na svých kontinentech, přátelé. Mějte se pozemsky.
0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji ZUN rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte ZUN rádio i vy.
3: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

0: umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
1: Nejstva compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint detection, log management, SOC jako
3: služba. Recovery plan.
1: Endpoint detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační testy. Log management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cyber

0: cybercentro.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to s

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: We're looking forward to some exciting things like going on tour for everybody and to let them come out and see us in action.
2: Poměrně neznámá rodinná kapela The Bard 22. července 82 vydává své druhé album All This Love, které se jim vážně povedlo a stanou se z nich přes noc hvězdy R&B díky dvěma singlům All This Love and I Like It, které si dáme právě teď.
1: Yeah, we're gonna give you The Bard's fever.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
5: Stroboskopická mucha!
4: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Máme čerstvé zprávy z texaského Starbase, kde SpaceX zapálilo všech 6 motorů Raptor na loži číslo 40. Statický zážeh trval celou minutu a připravuje půdu pro 13. testovací let obřího Starshipu, jak informoval portál space.com. Loď kombinuje 3 motory pro provoz u hladiny a 3 vakuově optimalizované a je součástí nové verze 3, která měří 124,5 metru. To je, přátelé, nejvyšší a nejvýkonnější raketa, jaká kdy vzlétla. Předchozí let 12 většinou vyšel, jen booster Super Heavy si své přistání v oceánu představoval trochu jinak než inženýři. Teď ho čekají vlastní zážehové zkoušky 33 motorů. Pokud vše klapne, 13 může odstartovat už v srpnu. Cíl? Rozšíření Starlinku a přistání astronautů na měsíci v rámci programu Artemis. Držte si klobouky, ať vám je motory neodfouknou. Mějte se pozemsky.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: www.zonercloud.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zone Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: ein Riesenvorsprung für Jarmila Kratochvilova.
1: Přicestovali jsme na atletický meeting v Mnichově, kde 26. července 1983 Jarmila Kratochvílová uhrane svět.
2: Kdyby ta medaile byla.
0: Sie werden es nicht glauben, meine Damen und Herren. Ich sage es ganz knapp, Weltrekord. Weltrekord.
1: Se svým brutálním tréninkem od nevidím do nevidím, vypracovaným maskulinním tělem a výbuchčím ještě posouvá světový rekord ženské osmistovky o 15 setin na čas 1 minuta 53 vteřin a 28 setin.
3: Jediný, co můžu říct, je páni!
1: Jarmila tak nastavuje laťku osmistovky, kterou sama už nikdy nepřekoná a do naší doby ani žádná jiná žena. Rodačka z Golčova Jeníkova Jarmila Kratochvílová se tedy stane nejlepší českou běžkyní držící nejdéle platný rekord v atletice.
2: Tak není to jednoduchá cesta, ale myslím si, že ta cesta je moc pěkná, je se vším, co sport přináší, i s těma prohrama, i s tím vítězstvím. To nejdůležitější je to, když to má člověk rád.
0: Weltrekord!

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
4: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
5: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
3: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Medusa Card v desiatkach reštaurácií. www.medusacard.sk.
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno!
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
7: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
9: This right here is a power play.

Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petrianda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
3: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: Prodáno!
5: Veacom.

0: CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
0: NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Log Management, SOC
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifactor.
0: Penetrační test, Log Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.cybercentru.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting, tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
7: .cz. Dobrá doména.
8: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonics. Partner. Ne dodavatel. Rexonics.cz.
2: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Ha, ha. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

nasbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mně, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se vydáme do dětství naší planety. Do éry zvané Hadean, kdy Země byla doslova peklo v přímém přenosu. Jak popisuje magazín Universe Today, nová studie publikovaná v časopise Science tvrdí, že kontinenty se nemohly sformovat proto, že Zemi po stovky milionů let bombardovaly asteroidy jako kroupy v červenci. Autoři v čele s profesorem Timem Johnsonem z Curtinovy univerzity spočítali, že teplo z dopadů mnohonásobně převyšovalo teplo z nitra planety. Kůra byla tenká, roztavená a nestabilní. Žádná pořádná tektonika, žádné kontinenty, žádná adresa k doručení. Teprve když bombardování kolem 3,9 miliard let ustalo, kůra stuhla do hloubky asi 30 kilometrů. A světe div se, nejstarší úlomky kontinentu, Akasta Gneiss v Kanadě, jsou přesně z té doby. Země potřebovala klid,

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
2: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
3: Memento mori, krasotinko.
1: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkách skvelých reštaurácií.
6: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
7: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
5: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkách reštaurácií. www.meduzacard.sk.
8: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
9: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
10: This is a power play.

0: Power Play. Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Jsi začanej. Play. A ty jsi taky začanej. Tajná služba.
2: 9. července 1993 vstupuje do kin pořádný biják. Clint Eastwood se totiž na stará kolena rozhodl, že bude honit pořádného zloducha s nasazením života.
3: Ty jsi věděl, že ta pistole byla prázdná. Cítil jsi, že je nějak lehká, že je zásobník prázdný.
1: No, pravdu. Jedna kulka tam bejt mohla.
3: Pane bože.
2: Režisér Wolfgang Petersen obsadil vedle temného depresemi svíraného Eastwooda ještě temnějšího a šílenějšího Johna Malkoviče, na kterého je skutečně radost pohledět, a René Russo co by tajnou agentku.
3: Víš, když jsem se stěhoval, varovali mě, že seš hajzl.
1: A měli pravdu. Ahoj v kanceláři.
3: Sakra, kancelář. Monroe chtěl, abychom proklepli nějakýho...
1: Postarám se o to.
3: Půjdu s tebou.
1: Ne, jdi domů za ženou a dětma.
2: Clint Eastwood původně film odmítl, protože mu je 62 a jeho postava je o dekádu mladší. Nicméně se po naléhání nechal přesvědčit. Určitě musel hodně zpytovat svědomí, když během natáčení skutečně visel na římse domu 6 pater nad zemí. Ovšem nebezpečný skok na požární schodiště místo něj provedl kaskadér.
3: Pane bože, to jsi ty?
2: Malkovič, geniální to herec, nasadil jako přípravu pro roli totální izolaci měsíc před natáčením. S nikým se nestýkal, nebral telefony a v televizi jen občas sledoval zprávy. Není divu, že je jeho postava ve snímku s nasazením života tak démonická, však za ní bude nominován na Oscara, cenu BAFTA a Zlatý glób.
4: To jsi byl ty, kdo mi včera večer vlezl do bytu.
1: McCrawley, kde pak jste?
4: Blíž, než si dokážeš představit. Jsem nesmírně rád, že s tebou mluvím. Mám pocit, jako bychom se znali.
1: Jak to?
4: Četl jsem o tobě, viděl jsem tvoje fotky. Nejoblíbenější agent Johna Kennedyho, nejlepší a nejchytřejší. Ale to už je dávno.
2: Na snímku inspirovaném skutečným agentem tajné služby Clintem Hillem plně kooperovala americká tajná služba, což je zcela poprvé, kdy se CIA takto vložila do natáčení. S nasazením života je také prvním filmem, který nabídl svou upoutávku online ke stažení skrze AOL, ačkoliv v této době to je spíš třešnička. Za týden a půl byl stažen 170krát.
1: Co kdyby jsme se někde sešli? Můžeme to probrat.
4: To bych musel rád, ale čím méně toho budeš o mě vědět, tím líp.
1: A proč?
4: Protože mám v plánu zabít prezidenta.
2: S nasazením života. Thriller nejvyššího řádu podtržený skvělou hudbou Ennia Morriconeho, těžící ze syrové režie Wolfganga Petersena a charismatických hereckých výkonů Eastwooda s Malkovičem, bude zaslouženě celosvětovým trhákem. Není to jen klasický hollywoodský thriller, napěchovaný kaskadérskými kousky a akcí, ale má myšlenku. Let's go! All the people on the left.
4: All the people on the right.
1: Jaká ironie?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, zon rádia a huči kuči tance. Na Apple TV Plus se konečně vrací dystopické Silo se třetí řadou. Netflix přichází s finální řadou komedie Přežijí jen silnější. Disney Plus nabízí detektivní dokument Opuštění. A dnes startuje 60. ročník filmového festivalu v Karlových Varech. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Trpíte depresí?

0: been there for 3 minutes. 3 minutes in a box of fire.
1: She's had no memories for 3 months, other than those you've given her.
2: There's a new world coming.
3: I look at myself in the mirror, and I don't even know who's looking back at me.
4: Na Apple TV Plus nestartuje třetí řada oceňovaného sci-fi seriálu Silo, jedné z nejsledovanějších streamovaných dystopických sérií. Rebecca Ferguson se vrací do role Juliet, která přežila nucené čištění, ale vrací se s amnézií. Právě ztráta paměti je jedním z klíčových motivů nové řady, protikladně k prvním experimentům s vymazáváním vzpomínek z minulosti. Paralelně sledujeme takzvané Before Times, zasazené 300 let do minulosti, kde novinářka Helen Drew v podání Jessica Henwick a kongresmen Daniel Keen, kterého představuje Ashley Zuckerman, odhalují spiknutí vedoucí k samotnému vzniku sil. Třetí a také závěrečná čtvrtá řada se natáčely souběžně po celý minulý rok 2025, což byl pro Rebecca Ferguson emocionálně náročný proces. Zatímco první dvě řady se odehrávaly především v temném podzemním sile, showrunner Graham Yost slíbil, že třetí řada bude vizuálně světlejší díky flashbackům odehrávajícím se venku na slunci v době před katastrofou. Natáčelo se převážně v britském Hertfordshire, ve studiích v Enfieldu, ale i na historické radnici Hertford County Hall, jejíž honosná architektura posloužila jako kulisa pro vládní scény z minulosti. V dalších rolích se dále objeví Common, Harriet Walter, Steve Zahn nebo Colin Hanks a seriál je adaptací bestsellerové trilogie Hugh Howieho. Třetí řadu dystopického sci-fi seriálu Silo můžete nyní sledovat na Apple TV+.
5: I get splendors of memories. If the founders cared so much, why do they need to kill Asylum? The questions she's asking will get us killed. There's something I have to do. To protect everyone. You made your choice. You'll die. Your friends may as well.
6: What are you afraid we'll find?
7: Každý je v něčem dobrý. Vy například?

Dnes startuje 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a potrvá tedy od 3. do 11. července 2026. O křišťálový globus se utká 12 filmů, mezi nimi novinka Kristýny Grozevy a Petera Valkanova, slovenské drama Pramen s Aňou Geislerovou v roli lékařky z normalizačního Československa, dánský rodinný příběh Strine Derholm i íránský snímek Hijamat, na kterém se podílel Jafar Panahi. Vítěze vybere pětičlenná porota v čele s Oscarovým scénáristou Eskilem Votem a americkým kritikem Justinem Changem. Sekce Proxima nabídne dva slovenské debity i tituly z Argentiny, Indie, Rakouska či Chorvatska, včetně londýnského snímku Rain Catcher o voyeuristickém fotografovi. Více informací a program najdete na webu kvif.com. Užijte si Vary!

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. O zero trust architecture. NIST2 compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint detection, lock management, sofia recovery plan. Endpoint detection, multifactor, penetrační test, lock management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: bercentro.io.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
0: Vkus.
2: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: For the record, what's your name?
4: Mavis Bad Bitch Beaumont. It's giving je ne sais quoi.
0: Na Netflixu se odšpuntovala třetí a zároveň závěrečná řada komediálního seriálu Přežijí jen silnější. Komediální seriál vychází ze stejnojmenné knihy esejů Michelle Buteau, která zároveň stvárňuje hlavní hrdinku Mavis, plus sci stylistku, která se po těžkém rozchodu snaží znovu postavit na nohy v práci i v lásce. V nové řadě jí dělají společnost i hostující hvězdy jako Ice-T nebo Wanda Sykes. Sérii i tentokrát doprovází podpora Chosen Family a nezlomný body pozitiv přístup, tedy recept, který fanouškům chutná. Na Rotten Tomatoes drží seriál 93%. Poslední kapitolu Mavisy na příběhu Přežijí jen silnější můžete nyní sledovat na Netflixu.
4: I've always wanted to have a family, but Luca and I just got good.
5: I love you.
4: Boy, get out of here with those stuff. It's too much, it's too fast. I mean, he just saw me my bonnet. It's not if something's gonna happen to us, it's how we're gonna deal with it when it does happen.
6: Oh,
4: Mae!
6: Hey.
4: Sorry I'm late!
6: Hey, Luca. I started working with this new gallery.
4: Oh.
6: I just want my art to be my legacy.
7: I've seen your work. It's a good piece, but it's a piece. It's not enough.
8: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: 22 de abril de 1984, mis hermanos y yo fuimos abandonados en la estación de Francia por un hombre llamado Denis.
1: Na Disney Plus najdete také čtyřdílnou dokumentární minisérii s názvem Opuštění, která rozpletá jeden z nejzáhadnějších případů španělské kriminalistiky. V dubnu 1984 našel průvočí na nádraží v Barceloně tři opuštěné sourozence ve věku 2 až 6 let. Děti neuměly vysvětlit, kdo jsou jejich rodiče, ani proč tam skončili a nikdo si je nikdy nepřišel vyzvednout. Opuštěné sourozence adoptovali dva barcelonští pedagogové, kteří jim dali lásku a stabilitu, ale po 40 letech se ti tři dnes už dospělí rozhodnou zjistit pravdu o svém původu. Seriál kombinuje nikdy nezveřejněné archivní materiály, výpovědi přímých aktérů a citlivý dokumentární přístup, který se noří do témat identity, paměti a pravdy. Opuštění najdete nyní exkluzivně na Disney Plus.
2: Es un caso particularmente extraño
0: porque no hay rastro de nuestras vidas. No tenemos partidas de nacimiento, apellidos, no hay nada.
3: Un misterio total.

on-demand nabídka je tento týden poměrně pestrá, tak pojďme na to. Na Apple TV Plus startuje třetí řada dystopického hitu Silo s Rebekou Ferguson. Juliet se vrací do podzemního komplexu se ztrátou paměti, zatímco se Silo vzpamatovává z rebelie a čelí nové hrozbě. V neděli na Apple navíc přistane pátá řada britské komedie Trying, kde Nicky a Jason řeší, co s nimi provede návrat biologické matky jejich adoptovaných dětí. Disney Plus nabízí dokumentární seriál Opuštění o třech dětech nalezených v roce 1984 na nádraží v Barceloně, kteří teď po 40 letech chtějí zjistit, kdo vlastně jsou. K tomu přidalo Disney Plus druhou řadu animovaného X-Men 97, kde se tým mutantů snaží najít cestu zpět domů napříč časem. Netflix servíruje Enola Holmes 3 s milý Bobby Brown, tentokrát na Maltě a v režii Filipa Barantiniho, a finální řadu komedii přežijí jen silnější s Michelle Buteau v hlavní roli. Z Dálného východu dorazil japonsko-korejský thriller Human Vapor, indická dramedie Super Sabu a americký dokument Worst Neighbor Ever o sousedech, kteří nejsou jednotravní, ale rovnou nebezpeční. V neděli pak na Netflixu najíždí anime Sparks of Tomorrow od studia Kyoto Animation, zasazené do alternativní historie poháněné párou. Na Prime Video odstartovala první řada Elle, prequel ke slavné Pravé blondýnce, který sleduje Elle Woods ještě na střední škole. Přidává i indický seriál Isaka Patnam, krimi drama o pašeráckém impériu a rodinné zradě. A Sky Showtime v neděli nasazuje Pět nocí u Freddyho 2, kde se Abby vydává hledat animatronické přátele svého bratra Mikea a vyplouvají na povrch temná tajemství pizzerie u Freddyho. Tak to je tento týden všechno, ať už chcete sci-fi, komedii nebo horor, streamovací platformy mají nové menu.

0: Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci, protože je v pondělí svátek, potkáme se u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů až v úterý. Díky, že nás ladíte a patříte tak do rozvětvené rodiny Zonrádia, které šíří prosluněnou náladu za každého počasí. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Užijte si prodloužený víkend a mějte se krásně.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nepíšeme newslety o tom, jak

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Nedodavatel. Rexonix.cz.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH. Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz. S4 stavební.
2: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
1: S4 stavební.
2: Více na www.s4stavební.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
4: Večeře, jak na pitevně.
5: Mami, já už nemám hlad.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
4: This right here is a power play.

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Can you feel it? I said.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
4: Zoom. This right here is a power play.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zoom. Vesmírná show Pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Astronomové právě přidali do sousedství jednu velmi zajímavou adresu. Jak uvádí space.com, byla objevena potenciálně obyvatelná planeta pouhých 25 světelných let od Země. Jmenuje se GE3378b a obíhá červeného trpaslíka v souhvězdí žirafy. Původně se myslelo, že jde o malého Neptuna, ale tým Paula Robertsona z Kalifornské univerzity zjistil, že planeta má hmotnost jen 2 3/10 Země. Je to tedy skalnatá superzemě a dostává asi 90% záření, které dostává naše planeta od Slunce. Přesně v obyvatelné zóně. Háček? Nevíme, jestli má atmosféru. Červení trpaslíci umí být pěkně nevrlí sousedé a atmosféru snadno odfouknou. Odpověď přijde až v letech 40. s vesmírným dalekohledem Habitable Worlds Observatory. 25 světelných let v galaktickém měřítku hned za rohem. Škoda, že tam nezajedu na kávu. Mějte se pozemsky.
0: Trpíte depresí? Netrpte.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
1: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba. Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
2: Multifactor.
1: Penetrační test. Log Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 5 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.

0: Czechia s maximálním zabezpečením pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

0: Clásica.
1: I'm living for the underground.